0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl odávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000. Vydaných peněz snad přes 1000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení a milí přátelé. My neumíme žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strápňovat někam do ciziny. Když v naší domovině máme tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod a tolik vlastně pořád jenom ty Tak náš bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám na hradě Alpy, Lipno vám na hradě Atlantik a Berunka vám na hradě Frankfurtovku. Já jsem si ku příkladu nedávno vyjel zapravu na Vltavu. No ta tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šo. No vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vyjel jsem jako ženská. Úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne. No takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to. Chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, a ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo kudzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám byste tam do toho samozřejmě vešlo víc, že? To vám nikdo nebere. Abych se vrátil k té studené Vltavě. Vylezla jsem z té vlastně co to plácám. Ono bylo hezký sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. A nebo jsem nedávno šel zase takhle po Haní. Toto byste nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád je jenom rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem, najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Pořád je jenom rovina. No a potom jsem tady u Blanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. To byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička, nebo slepec třeba, nebo se zemant. A představte si, že oni to ty díře ještě dali mé jméno. Mé jméno, jestli to nějaká Macecha nebo Maciucha, no to tak nějak prostě, no. A vodili si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočilo D99 sebevrahu a že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se. Že bych tam snad skočil já, ne, nebo co? No, no vypadám na to, že bych skákal do nějaký djoury, ne. I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobou vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátí. Moje starý rodiče mě to taky ještě pořád mlátí. Mama manželka se zase mlátit nenechá. A v tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátí málo. A navíc mě babi nechce vzít do český televize jako hlasatel. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Oni teda říkali, tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, tak já se nebojím, tak jsem tam vylez. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama. A najednou vám koukám, za kamenem leží pes. A sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé taky sviští. No, co oni ty Slováci už neudělali pro to, aby ty turisty dokopali do těch, ale jak se jim popovedlo ty psi tohleto naučit? Byla to bomba. No ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím na tý rodný hroudě, ta tady doma. No, a o tom to je. Naschledanou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovi přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl: proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěre. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět, ocekl mi, a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil: přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil, a nechci oce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek, a proto jsem vyhrkl: máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš, otce, breptal Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, Sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemní. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně. Ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP, pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba, rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága Adin chuj, vybrosím jího závtra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stíva a pukne vzteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně. Ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou tu Nungem zdržoval zadní vrátka stále otevřen. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny lavičky...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. To. No, boxer taky musí žít. Kulturně. Ano, já. Například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet od Jiráska mezi všemi a proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Nám, boxérům, slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání. Já nevím, tak. Nos, z bděti. No, tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Pamatujte si, že... Box, život mi uštědřoval prudké rány.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý mi říká, že ta značka neexistovala. Já jsem jí ctila, tu značku. Byla taková značka, že můžete stát, pak 5 minut popojet a pak zase stát. Jo. Tak tuto značku já jsem naprosto ctila. A my jsme měli, to jsem byla v divadle ABC, a my jsme měli ředitelství v Lazarský ulici a naproti bylo předsednictvo vlády český. A já jsem si říkala, no 5 minut to já stihnu, to stačím, tak jenom vlítnu na to ředitelství, jenom, že jsem se tam zakecala nějak a přišla jsem po 3/4 hodině asi tak. A byla zrovna Spartakiáda. A to chodili, zrovna si měli cvičit ty ženy s kuželema, ale to bylo masa, co chodilo. Jak si, to byly takový udělaný dámy. A já jsem přišla k tomu vozu, to jsem měla 500 Fiata a už tam stály 2. Na tu Spartakiádu byly povolaný samozřejmě taky i z okolních měst, že by to jaksi pražský jen tak nestihli. A tam stály 2, jeden starší a jeden mladší. A ten starší, jak mě viděl, takže k tomu mladšímu, to je zbytečný. Nech toho, ale ten mladý si stál na svým. Takže ten starší odešel přes ulici až k tomu předsednictvu vlády a pozoroval nás. A tenhle ten mladý povídá, vy jste tady stála 3/4 hodiny. Já jsem říkala, to není pravda. Já jsem tady stála 35 minut. Teď bylo chvíli ticho a on pa, ale to je moc. Já pám, je, ale je to méně než 3/4 hodiny. Musím říct, že z toho nějak zblbnul, jo, trošku. A povídá, tak se nic nedá dělat, budete platit pokutu. Já jsem říkala, já nemám sebou peníze. A on pa, tak to se píšeme. A teď začal na tom blatníčku malým psát a šli tyhle ty ženy s těma kuželema a když se nekoukal, tak já jsem na ně dělala, podívejte se, co mi dělají. Jo, a tam se zastavili a tomu chudákovi mladýmu začali říkat, že byste se nestyděl, naší Jiřince, nemají co dělat, jo, tady kriminalita tady je a oni si tady píšou a takovýhle. Skutečně chudinka celý spocený a psal to tam. A najednou mi povídá, to mi pražský policajti zatajovali. Povídá, chcete se k tomu vyjádřit? Já vám to můžu. A on povídá, tady je na to rubrika. Já vám to, já se vyjádřím. A teď mě to začalo strašně šrotovat v hlavě. A začala jsem psát. Snědla jsem třešně. Napila jsem se na to kyselého mléka. Přepadlo mě to. Na oné místnosti jsem si řekla, že bych se měla zapřít, jít popojet s vozem a on mě povídá, co to tam píšete? Jako, já už psala přes náčelníka, protože ta rubrika byla malinká a já povídám, poslyšte, až si to přečtete, tak uznáte, že by se to dalo napsat jednou větou holou. Ale je mi to kapík žinantní. A pokračovala se. Na oné místnosti mě napadlo, že bych měla popojet a konat dál. Nebylo to v lidských silách možné. Konala jsem nepřetržitě.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně s

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdo z nás cimrmanologů netušil, že omezení výroby cukru v naší republice přinese české kultuře tak sladký plod. Totiž bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Dymokurech, pan inženýr Kloubec, našel v šanonu se štítkem Melasa Výdej rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen, že spis do šanonu Melasa Výdej nepatří, ale nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Naštěstí to věděla jeho vnučka Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně, a když jí dědeček na podzim v roce 2006 svazek ukázal, věděla okamžitě, kam ho má poštou poslat. Naštěstí ho poslala doporučeně. Čili Cimrmanova hra má dva objevitele a my oběma děkujeme. V čem je význam dymokurského nálezu? Tak především vyvrátil naše dosavadní tvrzení, že stopa Járy Cimrmana mizí s vypuknutím první světové války. Nemizí. Cimrman během první světové války, jak se ukazuje, prokazatelně žil a tvořil. Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Byla to slavná kavárna Lůr v Praze na Národní třídě. A tam také napsal většinu stránek Českého nebe. A snad proto, jak dobře se tu cítil, posadil hrdiny své hry do jakési nebeské kavárny. Rakouský profesor Erich Fiedler při svém pátrání po Cimrmanových stycích s Francem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, a to myslím, že stojí za citát, že Cimrman neměl v podniku příliš dobrou pověst a platil tu za největšího pijana. Přátelé, to je tak nehorázný omyl, který jenom usvědčuje profesora Fiedlera z žalostné znalosti češtiny a může snad soutěžit jen s dnes už jeho slavnou překladatelskou botou, která ho zase usvědčuje z neznalosti angličtiny. Když totiž přeložil titul encyklopedie Who is who, jako vlak je vlak. No, vraťme se. Cimrman skutečně platil v Louvru za největšího pijana, ale tím pijanem byl jeho přítel, schudlý advokát Emil Struna, za kterého Cimrman ze soucitu platil útratu. No, profesora Fiedlera mohla svést na falešnou stopu jedna věta z Českého nebe, v níž je zmíněna Cimrmanova jaterní choroba. Ale ta byla způsobena prodělanou žloutenkou, nikoli alkoholem. Ostatně tato nemoc také uchránila Cimrmana před odvedením na frontu. Když Cimrmanovi došly peníze, získané dědictvím po matce, přepustil doktora Strunu Franci Kafkovi. A od té chvíle platil zase za největšího pijana on. Vis, Max Brod, Kafkova proměna.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta, 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše a dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo? Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že? Zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně.

A v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem. On měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá. Já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo lup. To naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdo nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze. To je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme. Mějte se a odešli.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: ať zaleze jak šváb.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: to do ohně dál.
1: Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Přeji hezký pátek. České úřady zaslaly odpověď na dopis Evropské komise týkající se možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a někdejšího majitele holdingu Agrofert. Brusel v dopise mimo jiné žádal o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo střetu zájmu.
11: Co se děje v kraji?
10: Policie hledá svědky nehody, při ní se ve středu večer vážně zranil cyklista na silnici mezi Holubí z Hoří a Tasovem. Záchranáři ho letecky přepravili do brněnské nemocnice. Zatím není zřejmé, proč spadl na vozovku. Slovenský parlament včera podle očekávání vyslovil důvěru úřadující vládě premiéra Fica. Kabinet sám hlasování vyvolal v souladu se zákonem o rozpočtové zodpovědnosti kvůli vysokému dluhu země. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na šampionátu Michal Sadílek. Soupeř ale v 83. minutě srovnal z penalty.
9: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bebíšku, jaké vlasy má tvůj otec? Prosím, on má jenom hlavu.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezké ráno. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily soutěže, hry, básničky, sportování či například posezení u ohně. Program pro Sokoly i veřejnost si letos připravilo na 170 sokolských jednotek.
6: Co se děje v kraji?
7: Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po nichž by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala už víc než 200 obětí, uvedla to zdravotnická agentura Africké unie, podle které se nákaza rozšířila na 875 potvrzených případů. Smrtnost dosahuje 23%. Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. V hlavních kategoriích se představí český reprezentant Filip Salač. Ve třídě Moto2 chce zaútočit na stupně vítězů. Dnes jsou na Masarykově okruhu na programu tréninky. V sobotu kvalifikace a sprinterský závod MotoGP. V neděli se jedou hlavní závody.
6: Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Na všechno mám dost času.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček, nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

0: štěstí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před Ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s Ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. České úřady zaslaly odpověď na dopis Evropské komise týkající se možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a někdejšího majitele holdingu Agrofert. Brusel v dopise mimo jiné žádal o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo střetu zájmu.
6: Co se děje v kraji?
7: Policie hledá svědky nehody, při ní se ve středu večer vážně zranil cyklista na silnici mezi Holubí z Hoří a Tasovem. Záchranáři ho letecky přepravili do brněnské nemocnice. Zatím není zřejmé, proč spadl na vozovku. Slovenský parlament včera podle očekávání vyslovil důvěru úřadující vládě premiéra Fica. Kabinet sám hlasování vyvolal v souladu se zákonem o rozpočtové zodpovědnosti kvůli vysokému dluhu země. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na šampionátu Michal Sadílek. Soupeř ale v 83. minutě srovnal s penalty.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
8: Krásné páteční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Žďárští zastupitelé jednoznačně podpořili memorandum k rychlobruslařské hale. Více za okamžik. Pulling up my bro down car, will you get in for the one last ride? I know we said we would let go, it's out of control, we're so natural. Maybe we just needed some time to figure it out, I know it'll be alright. I'll take you.

Výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících a nikdo nebyl proti. O možné stavbě této haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Andrej Babiš. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívka mládenci, miluješ mě? Mládenec, no zatím ne, ale můžeme to zkusit.

0: zač to slovo mrť ve spojení do mrtě. Jako mrť se označuje pokrývka tlejícího listí a jehličí na lesní půdě. Ve frázi do mrtě se míní ta poslední nejmenší částečka.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5500 korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Vláda chce zřejmě znovu otevřít otázku pojmenování našeho státu zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka řekl, že mu vadí pojmenování Čechia a rád by se po 10 letech vrátil pouze k variantě Czech Republic. Podle jeho slov by změnu uvítala většina ministrů.
5: Co se děje v kraji?
6: Na Vysočině hygienici vydali zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda s velkým množstvím sinic a chlorofilu je nebezpečná pro lidské zdraví. Nevhodný ke koupání je Domanínský rybník na Žďársku. Ze sledovaných přírodních koupališť na Vysočině mají nižší kvalitu vody před letní sezónou nádrže Sedlice a Dalešice. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat. Německá mohuť schválila nové formy pohřbu, které budou od léta možné například s domácím mazlíčkem nebo v urně ve vodě. Novinkou bude také rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat pod trávník. Tento způsob umožní zaměstnancům hřbitovů sekat trávu a zároveň zachovat klid zemřelých.
5: Sport.
6: Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce. Výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. 9. díl mistrovství světa dnes zahájí tréninky. Zítra jsou na programu kvalifikace a sprint MotoGP a v neděli hlavní závody.
5: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
7: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Nemocnice Třebíč dostane krajskou půjčku 120 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé, tak o tom za chvíli.
5: Rádio Jihlava. 101.1

Ladíte Rádio Jihlava, krajští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má až v roce 2033. I kvůli plánované stavbě v jaderné elektrárně v Dukovanech na Třebíčsku nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet Všeobecné zdravotní pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Teď už další muzika.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdo je u vás doma hlavní? Vy nebo váš muž? Tak samozřejmě můj muž. Je hlavním vyplňovatelem mých přání.

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou. Požádá na ní o dotaci. Cílem projektu za zhruba 1,2 milionu korun větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, zejména jejich sklepních prostor s gotickými klenbami. Alespoň to řekl náměstek primátora Richard Šedivý. Záměr by se mohl uskutečnit do ledna 2028. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. Okolo ceny dálničních známek pro příští rok zatím panuje nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán.
6: Co se děje v kraji?
7: Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motorek v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motorkách. Americký prezident Donald Trump se chce po dohodě s Íránem začít věnovat Severní Koreji. Dnes to uvedl jihokorejský prezident Lee Jae-myung. Oba se podle něj shodli na tom, že krátkodobým cílem by mělo být zastavení jaderného programu KLDR.
6: Sport.
7: Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Do vyřazovací části projdou nejlepší dva celky z každé skupiny a osmička mužstev ze třetích míst.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát už s datem 19. června. Mimochodem, tento den vyhlásila OSN jako Mezinárodní den pro eliminaci sexuálního násilí v konfliktech. Každopádně jsme teď momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, tak se můžeme podívat na to, co vás dneska všechno čeká a nemine. No, dozvíte se třeba to, proč každé přátelství časem vyšumí. Nebo si řekneme, jaké bude počasí o víkendu. No a samozřejmě spousta dalších zajímavostí a perliček na vás dneska ještě čeká. Tak si na ty informace všechny počkejte, já vám přeji krásný pátek, ať se vám vydaří přesně tak, jak jste si naplánovali. Přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti z hudby a aktuality ze světa hudby.
2: A tak jsem s tebou mín, než bych chtěl.
0: Zpěvák Noit Bárta si po útocích lišky na své hospodářství prošel další nepříjemnou zkušeností. Ve snaze zajistit si seno pro svá zvířata naletěl ženě, která od něj vylákala tisíce korun. Slíbenou dávku ale nikdy nedovezla.
3: Jsem s tebou míň, než bych chtěl.
4: Rádio Jihlava.
0: Po prodělaném infarktu a následné operaci si ve svých 63 letech Pavel Vítek poležel v nemocnici 11 dnů. O víkendu ho pustili domů. Dlouho se tam ale neohřál a už v úterý se 4 tenory koncertoval opět v Ústí. No, zahrává si se svým zdravím.
4: Rádio Jihlava.
5: Mám prostě od pámička buky jako skřín, som na plát.
0: Když Eva Farna dokázala 3x vyprodat Eden.
6: 3x, Moločku! 3x! Plus dýmka míru.
0: A ještě k tomu natchnout laickou i odbornou veřejnost. Třeba Leoš Mareš její koncert označil za nejlepší v životě. Sama zpěvačka ještě před koncertem dojala zoufalé fanoušky, kteří si už vstupenky nesehnali a nekoupili.
5: S vozíkem projíždím labirint Teska.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby. Boy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane plukovníku, po dobu vaší nepřítomnosti se u útvaru nic zvláštního nestalo. U útvaru? To chápu. Ale co vy děláte v posteli mé ženy?

0: Máme dneska, dámy a pánové, pátek je 19. června a vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď můžeme podívat do kalendáře, kdo pak, že nám to dneska slaví svátek. Jsou to Leoš, Leo, Leon, Leonard, Leonid, Leontín, Lionel, Alfred, Alvar a Ruslan. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: kdy hledáme signál.
1: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den a má pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro ten dnešek. Jedna říká, když má svátek Leoš, buď v klidu a lenoš. Nebo na svatého Leontýna parné léto započíná. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před Ohňostrojem už ve 22 hodin

0: Milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Ministerstvo školství předložilo návrh na významnou proměnu systému, který zajišťuje přidělování asistentů pedagoga. Nově by školy na základě počtu tříd, žáků a dalších parametrů dostaly přidělené asistenty a sami rozhodovali, kolik z nich půjde do jednotlivých tříd a jaký bude poměr úvazků.
6: Co se děje v kraji?
7: O cenu Národního památkového ústavu bude za Vysočinu usilovat obnova dolního hřbitova ve Žďáru nad Sázavou a restaurování barokních soch svatých Petra a Pavla v kostele v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Vítězové letošního ročníku budou vyhlášeni 20. října v Praze. Britské poště trvalo celých 19 let, než otci dvou dětí doručila dopis pro mladé rodiče, který si objednal v době, kdy jeho dcera byla ještě malá a syn byl teprve na cestě. Dnes jsou oba už na univerzitách, takže výchova byla zjevně úspěšná i bez rad z odborného tisku.

0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
1: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska to budou křupavá kuřecí křídelka s ovocnou glazurou. No, čeká vás to už za malou chvíličku, tak si na to určitě počkejte. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: 101.1 FM. Vaše jednička z českých...

Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem a když máme to poledne, mám pro vás připraven další recept. Dneska na křupavá kuřecí křídelka s ovocnou glazůrou. Troubu předehřejeme na 120 stupňů a plech vyložíme pečícím papírem a lehce jej potřeme olejem. Kuřecí křídelka omijeme a důkladně osušíme papírovou útěrkou. Na větší misce promícháme kypřící prášek do pečiva se solí a křídelka v této směsi důkladně obalíme ze všech stran. Připravená křídelka pak rozložíme na plech. No a pečeme 25 minut při teplotě 120 stupňů. Poté zvýšíme teplotu troubu na 210 stupňů a pokračujeme v pečení dalších 40 minut, až budou křídelka zlatavá a křupavá. Mezitím smícháme marmeládu se sojovou omáčkou a serirachu. Upečená křídelka vyjmeme z trouby a potřeme touto připravenou glazurou. Vrátíme je zpět do trouby a pečeme ještě dalších 5 minut. Hotová křídelka pak necháme několik minut odpočinout a podáváme s rýží nebo se zeleninovou přílohou.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: krásné páteční poledne vás skončila na operačním sále. Drastická dieta. Vítejte v bulvárním okénku. Já jsem byla takovej malej pucek. Na zastávce Nový Pávov ve směru do centra stojí nový zastávkový...
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte páteční polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Česko čeká tropický víkend s teplotami, které mohou vystoupat až k 36 stupňům. Pocit horka navíc ještě zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se můžou tvořit také bouřky, které mohou být ojedinělé i velmi silné. Zatím není jasné, zda vedra přetrvají i v příštím týdnu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Jihlava. 101,5.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Hezké odpoledne. Horké počasí může způsobovat nevolnost, bolesti hlavy nebo malátnost. Většina lidí to zvládne vyřešit sama a bez dalších komplikací. Stovky lidí ale každoročně v souvislosti s horkým počasím musí vyhledat lékaře. Loni to bylo 1277 klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Náklady na jejich léčbu dosáhly 2,4 milionu korun.
5: Co se děje v kraji?
6: Už po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupná setkání se zajímavými osobnostmi se osvědčila jako dobrá forma zpestření programu multižánrového festivalu. Prázdniny v Telči letos budou od 31. července do 16. srpna. Britská policie vyšetřuje okolnosti úmrtí muže. Jehož tělo bylo nalezeno v podvozku letadla po přistání na londýnském letišti Gatwick po příletu z Maroka. Cestování v podvozku letadla patří k nejnebezpečnějším způsobům nelegální migrace. Lidé ukrytí v těchto prostorách čelí extrémnímu chladu, nedostatku kyslíku i vysokému riziku pádu. Jen výjimečně se podaří takovou cestu přežít.
5: Sport.
6: Motocyklový jezdec Filip Saláč se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce. Výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. Devátý díl mistrovství světa dnes zahájili tréninky. Zítra jsou na programu kvalifikace a sprint MotoGP a v neděli hlavní závody.
5: Rádio Jihlava
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Příjemné teď už odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vám jsou to Leoš, Leo, Leon, Leonard, Leonid, Leontín, Lionel, Alfred, Alvar a Ruslan. Přejeme tedy všem tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
5: Rádio Jihlava 101.

0: chrám.
1: Zpěvačka Petra Černovská skončila na operačním sále. Drastická dieta. Vítejte v bulvárním okénku. Já jsem byla takovej malej pucek. Odtajnila Petra Černovská problémy s nadváhou v mládí. Známá Saxana se proto uchýlila k drastickým dietám, což samozřejmě dobře nedopadlo. Vyřešila jsem to vajíčkama natvrdo. Tehdy jsme věděli všechny holky, že když chceme zhubnout, tak musíme jíst vajíčka natvrdo. No a skončila jsem s akutně s krásným vypracovaným zánětem. Žlučník mi tenkrát vzali. Sype si na hlavu popel Petra Černovská.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: zábava. Nechte se bavit.
1: Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé rádio Jihlava.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Na zastávce Nový Pávov ve směru do centra stojí nový zastávkový přístřešek. Je zároveň jedním z prvních kroků ke sjednocení podoby zastávek v Jihlavě. Ve městě jsou dnes různé typy přístřešků od různých výrobců, což komplikuje údržbu i výměnu náhradních dílů. Jednotnější řešení může do budoucna pomoci i s cenou za pořízení i údržbu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Asi jsem si všímal jenom sám sebe a vůbec nevnímal, že mám taky tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč anebo do kina a večer složit hlavu k tobě do klína.

0: Posloucháte páteční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 19. června. Čas je ale neúprosný, proto se s vámi loučím a předávám mikrofon své kolegyni Katce. Ale zároveň vás také zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Vláda chce zřejmě znovu otevřít otázku pojmenování našeho státu zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka řekl, že mu vadí pojmenování Čechia a rád by se po 10 letech vrátil pouze k variantě Czech Republic. Podle jeho slov by změnu uvítala většina ministrů.
7: Co se děje v kraji?
8: Na Vysočině hygienici vydali zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda s velkým množstvím sinic a chlorofilu je nebezpečná pro lidské zdraví. Nevhodný ke koupání je domanínský rybník na Žďársku. Ze sledovaných přírodních koupališť na Vysočině mají nižší kvalitu vody před letní sezónou nádrže Sedlice a Dalešice. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat. Německá Mohuč schválila nové formy pohřbu, které budou od léta možné například s domácím mazlíčkem nebo v urně ve vodě. Novinkou bude také rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat pod trávník. Tento způsob umožní zaměstnancům hřbitovů sekat trávu a zároveň zachovat klid zemřelých.
7: Sport.
8: Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce. Výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. 9. díl mistrovství světa dnes zahájí tréninky. Zítra jsou na programu kvalifikace a sprint MotoGP a v neděli hlavní závody.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Pátek, posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že policie hledá svědky nehody, při níž se vážně zranil cyklista na Vysočině. Podrobnosti už za chvíli.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

V rádii Hlava zdraví Katka, hezký den vám všem. Policie hledá svědky nehody, při níž se ve středu večer vážně zranil cyklista na silnici mezi Holubí Zhoří a Tasovem. Záchranáři ho letecky přepravili do brněnské nemocnice. Zatím není zřejmé, proč spadl na vozovku. Pokud jste tuto nehodu viděli, volejte prosím 158. Díky za pomoc a teď už zpátky k dalším hitům rádia Hlava.

naši Fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká: Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček: Nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na D1 a na další cesty. Podrobnosti za chviličku.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po níž by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech. Program na Masarykově okruhu potrvá od pátečních tréninků po nedělní hlavní závody. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Okolo ceny dálničních známek pro příští rok zatím panuje nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán.
4: Co se děje v kraji?
5: Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motorek v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motorkách. Americký prezident Donald Trump se chce po dohodě s Íránem začít věnovat Severní Koreji. Dnes to uvedl jihokorejský prezident Lee Jae-myung. Oba se podle něj shodli na tom, že krátkodobým cílem by mělo být zastavení jaderného programu KLDR.
4: Sport.
5: Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe

0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
1: Pěkné páteční odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava. Víme, jak to vypadá s koupáním v přírodních nádržích na Vysočině, víc už za moment.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Na Vysočině hygienici vydali zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda s velkým množstvím sinic a chlorofilu je nebezpečná pro lidské zdraví. Nevhodný ke koupání je Domanínský rybník na Žďársku. Ze sledovaných přírodních koupališť na Vysočině mají nižší kvalitu vody před letní sezonou nádrže Sedlice a Dalešice. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat. Teď už ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme pohodový pátek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívka mládenci, miluješ mě? Mládenec, no zatím ne, ale můžeme to zkusit.

0: Hezké odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava také dnes. Víme, že spolek Děti Země se obrátil na soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech. Další podrobnosti se nenechte ujít, za moment sem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv zná už na spaměť, vstup

0: Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Spolek Děti Země se obrátil na ústavní soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdily postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromu, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Vítejte u zpráv. Ministerstvo školství předložilo návrh na významnou proměnu systému, který zajišťuje přidělování asistentů pedagoga. Nově by školy na základě počtu tříd, žáků a dalších parametrů dostaly přidělené asistenty a sami rozhodovali, kolik z nich půjde do jednotlivých tříd a jaký bude poměr úvazků.
8: Co se děje v kraji?
9: O cenu Národního památkového ústavu bude za Vysočinu usilovat obnova dolního hřbitova ve Žďáru nad Sázavou a restaurování barokních soch svatých Petra a Pavla v kostele v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Vítězové letošního ročníku budou vyhlášeni 20. října v Praze. Britské poště trvalo celých 19 let, než otci dvou dětí doručila dopis pro mladé rodiče, který si objednal v době, kdy jeho dcera byla ještě malá a syn byl teprve na cestě. Dnes jsou oba už na univerzitách, takže výchova byla zjevně úspěšná i bez rad z odborného tisku.
8: Sport.
9: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítingu Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až teď jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Páteční odpoledne s datem 19. června tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně teď už je zde opět Fugas, no a ten teď bude i nadále s vámi trávit čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co byste se mohli těšit? Tak nabídnu třeba informaci o tom, že rychlost v Jaclově už teď hlídají radary. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Čekají vás už za malou chvíli. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned za vámi posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
8: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: jako mě nemiluju.
1: Hezké páteční odpoledne vám z Vln Rádia Jihlava přeje Fugás.
2: Pozor! Zatáčka!
1: Řidiče projíždějící Jeclovem na Jihlavsku v obou směrech nově upozorňuje na jejich rychlost radar. První ohlasy jsou velmi pozitivní. Auta zde jezdí pomaleji. Starosta Velkého Beranova, pod který Jeclov spadá, si to velmi pochvaluje.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdo je u vás doma hlavní? Vy nebo váš muž? Tak samozřejmě můj muž. Je hlavním vyplňovatelem mých přání.

0: Pohodové páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Přátelství, to je někdy víc než láska, zpívalo se ve známé písni, jenomže dneska už si nemají co říct. Nepohádali se, nikdo nikoho nezradil, jenom prostě z přátel se stáli známí. Takový konec blízkého přátelství ostatně není v dospělosti ničím výjimečným. Nepřijde žádná hádka ani dramatický nějaký rozchodový rozhovor. Prostě to jenom vyšumí a člověk si až po čase uvědomí, že kontakt, který pro něj byl až do té chvíli velmi důležitý, z jeho života prostě postupně vymizel.
2: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Profesor Indigo.
1: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat na ten den 19. červen. Hlavně tedy na jeho historii. Tak třeba v roce 1948 v Praze se konal už 11. všesokolský sled. V roce 1968 masový sraz lidových milicí v Praze. V roce 1977 papež Pavel VI. Svatořečil Jana Nepomuka Neumanna. V roce 1997 Dominik Hašek vyhrál jako první Čech v historii NHL Hart Trophy. V roce 1998 se konaly předčasné volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. V roce 2008 byla odstraněna těžní skypová věž dolu Dukla v Havířově. A v roce 2012 Google Map vydal nové snímky ve své službě Street View.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Hezké odpoledne. Horké počasí může způsobovat nevolnost, bolesti hlavy nebo malátnost. Většina lidí to zvládne vyřešit sama a bez dalších komplikací. Stovky lidí ale každoročně v souvislosti s horkým počasím musí vyhledat lékaře. Loni to bylo 1277 klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Náklady na jejich léčbu dosáhly 2,4 milionu korun.
5: Co se děje v kraji?
6: Už po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupná setkání se zajímavými osobnostmi se osvědčila jako dobrá forma zpestření programu multižánrového festivalu. Prázdniny v Telči letos budou od 31. července do 16. srpna. Britská policie vyšetřuje okolnosti úmrtí muže, jehož tělo bylo nalezeno v podvozku letadla po přistání na londýnském letišti Gatwick po příletu z Maroka. Cestování v podvozku letadla patří k nejnebezpečnějším způsobům nelegální migrace. Lidé ukrytí v těchto prostorách čelí extrémnímu chladu.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Další naše společná hodinka ve vysílání na rádiu Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to určitě počkejte. Já všem přeji pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. V červnu se záhony promění. Tak si na to určitě počkejte. Já všem přeji pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane plukovníku, po dobu vaší nepřítomnosti se u útvaru nic zvláštního nestalo. U útvaru? To chápu. Ale co vy děláte v posteli mé ženy?

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 19. června.
1: Policie Jihlava.
0: Dva muži v jihlavském podniku popíjeli. Zpěvák Noid Párta si po útocích lišky na své hospodářství prošel další nepříjemnou zkušeností.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti Zadrak. Drby a aktuality ze světa hudby.
2: A tak jsem s tebou mín, než bych chtěl.
0: Zpěvák Noit Bárta si po útocích lišky na své hospodářství prošel další nepříjemnou zkušeností. Ve snaze zajistit si seno pro svá zvířata naletěl ženě, která od něj vylákala tisíce korun. Slíbenou dávku ale nikdy nedovezla.
2: Jsem s tebou mý, než bych chtěl.
3: Rádio Jihlava.
0: Po prodělaném infarktu a následné operaci si ve svých 63 letech Pavel Vítek poležel v nemocnici 11 dnů. O víkendu ho pustili domů. Dlouho se tam ale neohřál a už v úterý se 4 tenory koncertoval opět v Ústí. No, zahrává si se svým zdravím.
3: Rádio Jihlava.
4: Mám prostě od pámička buky jako skříň, som na plát.
0: Když Eva Farna dokázala 3x vyprodat Eden.
5: 3x, Volčku! 3x! Plus dýmka míru.
0: A ještě...
6: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Vláda chce zřejmě znovu otevřít otázku pojmenování našeho státu zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka řekl, že mu vadí pojmenování Čechia a rád by se po 10 letech vrátil pouze k variantě Czech Republic. Podle jeho slov by změnu uvítala většina ministrů.
4: Co se děje v kraji?
5: Na Vysočině hygienici vydali zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda s velkým množstvím sinic a chlorofilu je nebezpečná pro lidské zdraví. Nevhodný ke koupání je domanínský rybník na Žďársku. Ze sledovaných přírodních koupališť na Vysočině mají nižší kvalitu vody před letní sezónou nádrže Sedlice a Dalešice. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat. Německá mohuč schválila nové formy pohřbu, které budou od léta možné například s domácím mazlíčkem nebo v urně ve vodě. Novinkou bude také rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat pod trávník. Tento způsob umožní zaměstnancům hřbitovů sekat trávu a zároveň zachovat klid zemřelých.
4: Sport.
5: Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce. Výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. 9. díl mistrovství světa dnes zahájí tréninky. Zítra jsou na programu kvalifikace a sprint MotoGP.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Radiu Jihlava je před námi a my se během ní dozvíme, že Chorvatsko je letos hodně drahé. Tak si na to určitě počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek a bezstarostný poslech a posílám za vámi další hit za hitem.
4: Radio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: zapomenout. Hezký podvečer vám z Vln Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme pondělí, je 19. června.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Pro mnoho rodin jsou kempovací dovolené stále považovány za relativně levnou alternativu k hotelům, penzionům či ubytování přes aplikaci. Ceny ovšem nadále rostou a ve všech evropských kempech. Německý autoklub a cestovní portál varují, že letošní sezóna v oblíbených středomořských oblastech bude obzvlášť drahá. Třeba za noc v kempu v Chorvatsku už dáte víc než ve Švýcarsku.
1: Letní servis Rádia Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Zpěvačka Petra Černovská skončila na operačním sále. Drastická dieta. Vítejte v bulvárním okénku.
1: Novosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: A tak jsem s tebou mít, než bych chtěl.
0: Zpěvák Noid Bárta si po útocích lišky na své hospodářství prošel další nepříjemnou zkušeností. Ve snaze zajistit si seno pro svá zvířata naletěl ženě, která od něj vylákala tisíce korun. Slíbenou dávku ale nikdy nedostal.

0: ukrutnou nudu.
1: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava, dneska je 19. července a my teď míříme do pražského Klementýna podívat se, jaké v tento den tamní meteorologové naměřili hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 19. července v roce 2022, bylo skoro 37 stupňů. Naopak nejstudenější 19. červen byl v roce 1985, kdy bylo jenom 7,3. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18 stupňů. No a s touto informací pro dnešek už se Fuga sloučí, přeje vám hezký zbytek toho dnešního podvečera a večera stráveného s Rádiem Jihlava. No taky vám přeji krásný víkend, který je před námi a těším se na vás v neděli v 9 hodin ráno. A do té doby, čau bas Fugas.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Okolo ceny dálničních známek pro příští rok zatím panuje nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán.
4: Co se děje v kraji?
5: Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motorek v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motorkách. Americký prezident Donald Trump se chce po dohodě s Íránem začít věnovat Severní Koreji. Dnes to uvedl jihokorejský prezident Lee Jae-myung. Oba se podle něj shodli na tom, že krátkodobým cílem by mělo být zastavení jaderného programu KLDR.
4: Sport.
5: Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Do vyřazovací části projdou nejlepší dva celky z každé skupiny a osmička mužstev ze třetích míst.
4: Rádio Jihlava 101.1

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
3: Ekokom. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Rádio Jihlava. 101.1

dlaň je tajemství víno. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy polapil, úsměv tvůj, to je ta pást. Ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. To říkáš všem tak vážně, že ti věřím.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká: Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček: Nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívka mládenci, miluješ mě? Mládenec, no zatím ne, ale můžeme to zkusit.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To smíš slabikovat, slabikovat, Mančko.
1: Z ruky.
2: Jo, tak? Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni, to je přeci hloupost.
1: No, nevím.
2: Už ti snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano.
3: Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Máničko?
1: Abych si tu ruku umyla.
2: Ale jinak...
1: Jinak zní těžko něco vyčte, vyčte, pane Stejble.
3: Náhodou to bys koukal, taťulínku, co všecko z ruky se dá vyčíst. Například kouknu na ruku a poznám, že patří vojákovi.
1: Fakt?
3: Fakt? No samozřejmě, ten voják
2: musí být v uniformě, že ano?
3: No právě.
1: No ale proto. Já už jsem ti začínala věřit, víš.
2: Prosím tě, co může z ruky vyčíst?
3: Například věk, taťuldo.
2: Nevytahuj se.
3: Doopravdy, podívám se někomu na ruku a řeknu mu přesně na vteřinu, jak je starý.
2: Na vteřinu? Prosím tebe.
3: Na vteřinu, tati.
2: Ale dej pokoj, na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
3: Chci se vsadit, tati? Když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš je čistit ty.
2: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka. No, koukni se na ní.
3: Já už koukám.
2: A mluv.
1: Hej, tatánky, já jsem tak napnutá.
3: Počkej, tati, necukej s ní.
2: No, tak co, no čtí, no.
3: Tak tedy, tati?
2: No?
3: Ty jsi vteřinečku starý?
2: No?
3: Jako tvoje ruka?
2: Jo, tak to byla chytačka.
1: No, a vy jste se chytil, pane Stejble.
3: A kdo bude čistit dřeváky?
0: Ha, ha! 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Použil jste někdy Viagru?
1: Co?
0: Jestli si použil Viagru?
1: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
0: Ještě si ji nepoužil?
1: Ne, no já tak, takhle. Nepoužil.
0: Jednou už ji použil, co ale kecí? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. To...
2: Neplatný pokus.
1: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
0: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
1: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že jo? Udělám zbytu kuličku na dříví. Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
0: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
1: Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku na shledanou.
1: Ať je Hlinsko.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zajdu počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás onehda měli 55-tníci také slezinu, že? Tak se jde šlo ale 22, že? No to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda. Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod ne zazdítý, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek, kdo jel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Janek se na ní dívá, pane učitel, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici, bývali jsme důle v jedině, to malované žůdro. Pan učitel vzpomínal, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek, jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No z tebe je chlapisko. Janíčko, takový pan učitel menší. Je. Tak co Janíčku, povná, zdravý jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek povná, zdravý jsi, a i ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné, to je hrozné. No už tě poznávám, už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Poslouchejte, vy mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička povídá, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko, a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, ne ze světový, z tý prusko-rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali, až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Storoly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. She was born.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešní večer jsem zvolil nádherné téma a to je erotika. O tom budeme hovořit. To je téma, které se nás všech dotýká. Přátelé, žijeme v přesexualizované době. Kam se podíváte, samý sex?
2: Ano. Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
2: Já říkám, kam se podíváte, všude samý sex, tak tady koukám, na koho to platí. Dobrý jednu dostiho, paní.
1: To je obrazně. Já to myslel obrazně. Samozřejmě já myslel noviny, rádio, televize.
2: To máte pravdu, přátelé. V televizi to je samý sex.
1: No.
2: Já vás apeluji. Samé porno.
1: Ano.
2: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotníte.
2: Mydlej. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotný, jo?
1: No.
2: Prosím tě, to já přijdu domů. Podevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé. Správně, tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Pořád... Sexuální výchova, mládeže se tomu říká. Co, pane? Vy jste mě ve škole dílny, že jo? A taky jste vyrost. A vaše děti? Sexuální výchova. Paní, vy jste měla co? Ruční práce. Vyšívání. A vaše děti? No, skoro to samý. Přátelé, na rovinu. Sex se dneska před ničím nezastaví.
0: Ne, pozor, nemáš pravdu. Je jeden bod, před kterým se i sex musel zastavit. A to je náš první žák, přátelé. To je člověk, jehož fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne. Ne. Ne. Alois, já ti blahopřeji.

0: Já ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já ctím staré české přísloví, s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: these beautiful things that I've got.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Janíku, bude za 5 minut 7.
3: No a co?
2: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
3: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
2: Totiž, Jeníku, on pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
3: A mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chce ten Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
2: Ano, totiž ne.
3: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
2: Ale to on právě chce.
3: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala. Já když vidím ten jeho vepřový ksík, to...
2: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
3: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
2: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
3: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečník, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v Mazurce.
2: V tangu.
3: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v Mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
2: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
3: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Vždyť jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
2: Ano.
3: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
2: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
3: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
2: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
3: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
2: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
3: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
2: No, schválně, proč? Co myslíš?
3: Aby nás otravoval.
2: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
3: To je nějaká básnička nebo co?
2: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
3: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
2: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
3: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala?
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo výdatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku. Oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla, najednou on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečné, prostě furt ve střehu. Jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podíval, říká, no a čeče, takhle Františku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti čeče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
1: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
2: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
1: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no...
2: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
1: Frantiku, kde seš? Frantiku.
2: A říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
1: Frantiku.
2: Teď ti Italové, ke cosa succede? Io devo forse rimanere che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, con la gelosia, so che tu...
1: Ja nemám Frantika tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantiku!
2: Říkám, Franto, pojď už.
1: Nehoď, je to gauner, nebo bej. Frantiku, já už nemůžu. Frantiku, objev se!
2: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. Kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
1: Frantiku, ty jsi mě našel.
2: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě až ten takový to kamarád. Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil zdravo, drugári! Oni řekli zdravo! Ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam si jdete koupat, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A Oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do nás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka. No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co, no tak se tato sebe zakosli, no tak o co jde, že jo? Bo to nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do. A on samozřejmě úplně sepeněl, že říkal. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct? Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouška.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérský divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával význam. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi Bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si parti de comment sujet, avec les sports de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit? Říkám, ne, já to beru, to je dobrý. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vy skloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
2: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
1: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Je to kruh souznění, je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Já, vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá. Najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějakej. Co si budeme věšet, bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, ale největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic schánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda. Často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo? Ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně. Takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte. Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupová otázka. To kecám, tři kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim taky kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svý zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle kdybych věděl, tak tam běžím první nebo ještě někomu radit. Protože takovouhle ženskou najít, to je jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak oni podvádí, kde může, a ona tam jde na jejich čekách na autobus, jo? Potom se sejdou v té její garzonce, jo? On z ní strhá ty šaty, jo? Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo? Jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, že jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmí. Přitom ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že jo, pač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. A on si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně hadry na sobě, jo, bych tam přišel celý voholenej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, a už se to nepřeju, a tady, když se přišel pozdě z nebe, tak jde to smilu. Kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, ba právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotr. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátr. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohou dělat blázna. Ale maminka trvala na svém, zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzů jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese. Já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu správnou sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on už si najde způsob, jak ti tvoje skotačinky zarazit. A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů, které vedl mistr Leoš Játro. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do Slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčen mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy. Nevidíš kvádro, vole, jsem muské. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupina odsouzených na smrt. Snažil jsem se dívat do země a dělat, jakože v sále nejsem, ale v tom to začalo. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu místnosti. Poznal jsem, že je konec. Nebylo nikdy. Dívky nás obklopily ze všech stran. Po těle mi začaly stékat krůpěje potu. Napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Všiml jsem si, zahájil mistr, že do sálu vešlo na počátku hodiny i několik chuligánů. Ale vím a věřím, že odejdou si jenom samí slušní chlapci. Můj soused zbledl jako stěna a pošeptal kamarádovi. Vidíš, já ti říkal, abychom sem nelezli, bude zátah. V tom na mě Játro zaměřil zrak. Přikrčil jsem se, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho ze svých náhončů. Otočil mě několikrát kolem dokola a chválil můj oděv. Nejste sice žádný manekýn, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rádi tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a špitlami. Zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku. Pochopil jsem, proč se mnou dělali tu výstavu. Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já, a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil výstrh. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílal rozvědky všemi směry. Nebo Jóžina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistr. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo povšen. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí poklíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!" Když do těla nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy, a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila

jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit o 8. hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatí. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. K placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u Heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré. Hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaupěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane, bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, Bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše, děti, ochutnejte Stiblíka.